Takže o pol 8 ideme prvýkrát za vami za volanty. Radary nám hlásite na vjazde do Košic, smere z Košických Olšian, na vjazde do Sečoviec, smere z Trebišova. V Trebišove pred kasárňami na ulici Kapitána nálepku hliadky máme, na konci Čane smere Ždania a v Sabinove na Holého Prišolke smere do centra mesta. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

0: prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: potlačkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama.